0: Počúvate Rádio Košice.
1: Vášeň a túžby odviel nám už dávno vietor, osud a skúška.